matě moje byla plava, tichá, nežná, jak ty čale. Umrla je s 30 nešto. Imali su